0: To byla symfonie číslo 3 D-dur Franze Schuberta podle Deutschova katalogu číslo 200. Hrál barokní orchestr Orfeo, řídila Mickey Geig.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ve vysílání stanice, kde v tuto chvíli posloucháte speciál staré hudby pod titulem Od Klaudia k Ludvigovi, je v tuto dobu vaším průvodcem Rafael Brom. Další skladbou programu bude posvátné oratorium pro sóla, sbor a orchestr Der Tag des Gerichts od Georga Filipa Telemana. Telemanův seznam číslo 6/8, tedy Den soudu. Autor dílo napsal pro veřejné koncerty mimo oficiální povinnosti v roce 1762 podle básně od Christiana Wilhelma Allerse. A je to jeho poslední oratorium. Název díla odkazuje na soudní den nebo den zúčtování. Oratorium, zpívaná báseň ve čtyřech reflexích, bylo poprvé provedeno 17. března 1762 v hamburské koncertní síni Na kampu. Je velkolepé nejen svým rozsahem a instrumentací, ale také zobrazuje dojemné téma z křesťanské perspektivy. Ohromnou boží moc v soudní den. Osoby a obsazení. Náboženství, víra, archanděl, třetí blahoslovení. Gertraud Landwehr Hermann, soprán. Rozum, oddanost, druhý požehnaný, víra. Kora, Kannemeyer, alt. Posmívač, víra, nevěra, Johann, první požehnaný. Kurt Equilus, tenor. Nevěra, oddanost, Ježíš, Jan. Max van Egmont, bas. Dále zpívá Monteverdiho sbor, sbormistr Jürgen Jürgens. Hraje soubor Concentus Musicus Wien, řídí Nikolaus Hanonkur.

0: Slyšeli jste posvátné oratorium pro sóla, sbor a orchestr O čtyřech uvahách, Soudní den, Der Tag des Gerichts od Georga Filipa Telemana v jeho seznamu číslo 6/8. Účinkovali Gertraud Landwehr Hermann, soprán, jako náboženství, víra, archanděl a třetí blahoslavený. Cora Kanne Mayer, alt, jako rozum, oddanost, druhý požehnaný a víra. Kurt Equilus, tenor, jako posmívač, víra, nevěsta, Johann a první požehnaný. Dále Max van Egmont, bas, jako nevěra, oddanost, Ježíš a Jan. Dále zpíval Monteverdiho sbor, sbormistr Jürgen Jürgens. Hrál soubor Concentus Musicus Wien, řídil Nikolaus Hanonkur.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Dnešní speciál staré hudby uzavře jeden z těch kvartetů Josefa Haydna, který dostal programní název. Bude to tedy smyčcový kvartet Ptačí. Kvartet C-dur, opus 33, číslo 3, podle Hobokenova katalogu, oddíl 3, číslo 39. Hraje Chiaroscuro kvartet.

Tak to byl smyslový kvartet C-dur, opus 33, číslo 3, Josefa Haydna, Ptačí. Podle Hobokena, oddíl 3, číslo 39. Hrál Chiaroscuro kvartet.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Milí posluchači, vrchol hudební architektury, sonátová forma, nás zaměstná i v dnešním Dakápu. Takovou péči si tento špičkový hudební útvar rozhodně zaslouží. Najdeme ho jako ústřední větu ve všech klasických symfoniích, sonátách, koncertech a smyčcových kvartetech, ale nevyhýbali se mu ani romantici a klasikové 20. století. Pro skladatele má totiž sonátová forma jeden velký význam. Umožňuje stavět rozsáhlé hudební celky a je schopna přenášet skutečně závažný hudební obsah. Sonátová forma vnáší do skladby dramatický děj, ale pozor, mám na mysli čistě hudební děj. Jakékoliv mimohudební představy nás odvádějí od podstaty věci. O tom, jak si klasičtí skladatelé této formy cenili, svědčí i to, že Ludwig van Beethoven opatřoval opusovým číslem jen ty své klavírní skladby, které obsahovaly sonátovou formu. Ostatní považoval zřejmě za druhořadé. Od posledního Dakápa, kde jsme si principy sonátové formy objasňovali, uplynulo už 168 hodin a bude proto dobré trochu osvěžit paměť. Tak tedy. Sonátová forma má tři základní oddíly – expozici, provedení a reprízu. V expozici skladatel představí tři výrazné a vzájemně kontrastní hudební myšlenky. Dramatické hlavní téma, zpěvné téma vedlejší, usazené do jiné tóniny a závěrečné téma. Myšlenky jsou propojeny mnohdy dosti rozsáhlými mezihrami. V druhé části sonátové formy, provedení, se témata dostávají do konfliktu a skladatel je evolučním způsobem zpracovává. V repríze se hudební myšlenky opět ozvou v základní podobě. Beethoven k tomuto schématu přidal ještě čtvrtou část, takzvané druhé provedení, které sonátovou větu přivede k dramatickému závěru.

Beethovenovu sonátu Měsíčního svitu jste určitě poznali. Ale jak vidno, orientace v prostoru osvětleném jen měsícem může být poněkud zrádná. Tato Beethovenova sonáta totiž nezačíná větou v sonátové formě, jak je to obvyklé, nýbrž s novým adágiem. Beethoven tento přestupek proti vžitým zvyklostem avízuje i v titulu skladby, již nazval sonáta quasi una fantasia. Ve třetí větě se však sonátové formy dočkáme a za počáteční dezorientaci nás autor odškodňuje přímo krystalicky čistým sonátovým tvarem. Větu otevírá výrazné, virtuózní hlavní téma.

Myslím, že pro posluchače nejsložitější je orientace v expozici. Nejsou-li témata dostatečně výrazná, mohou nám jejich nástupy uniknout, nebo naopak považujeme za nové téma už některou z meziher. Navíc expozice může být někdy atypická. Některé z témat může chybět, nebo se naopak skladateli v hlavě urodí tolik nápadů, že napíše dvě vedlejší témata a podobně. Myslím, že bychom si mohli pustit několik expozic z Mozartových symfonií a procvičit si na nich své zlenivělé uši. Symfonie D-dur, Kechlův seznam číslo 202, má expozici jak z učebnice hudebních forem. Hlavní téma –

Také první věta symfonie C-dur má velmi pravidelnou expozici. Její vedlejší téma je natolik výrazné a mozartovsky úsměvné, že nebude ani nutné na jeho nástup upozorňovat. Zajímavé je, že expozice není nijak výrazně uzavřena a je několika taktovou mezihrou připojená k provedení.

Expozice slavné Haffnerovy symfonie už poněkud vybočuje z řady. Lze říci, že tu v podstatě chybí vedlejší téma. Hudba pouze zamoduluje do vedlejší tóniny, ale stále zní hlavní téma a jeho obměny. Teprve závěrečné téma vnese do expozice výraznější kontrast.

Mozartova překrásná symfonie G-moll má expozici první věty ozvláštněnu dvěma vedlejšími tématy a v celku malým kontrastem mezi hudebními myšlenkami, neboť také hlavní téma je široce zpěvné.

Na závěr si pustíme předehru k Figarově svatbě. Z formálního hlediska je to tak trochu legrační kompozice. Začíná krásnou pravidelnou sonátovou expozicí. Expozice se ještě jednou zopakuje a pak by mělo přijít provedení. Ale Mozartovi se do něho už nějak nechtělo, nebo měl strach, že by předehra byla příliš dlouhá, a tak po druhém odeznění expozice připsal už jenom rozsáhlejší závěr a tím skladba končí. Znalec sonátové formy je tímto řešením poněkud roztrpčen a předehra k Figarově svatbě je tudíž jedinou skladbou, u níž je znalost principů sonátové formy posluchači na obtíž. Ve všech ostatních případech je to kapitál, který zúročíte, kdykoliv se setkáte s klasickou symfonií či sonátou. Budete totiž vtaženi do hudebního dramatu, napínavějšího než sebelepší divadlo.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Připraven je malý pozdrav od velkého Händla a pro baroko tak typický svítivý zvuk zobcové flétny. Tady je část ze sonáty pro altovou zobcovou flétnu a čembalo F-dur v podání členů do Cambridge Music.

Mile překvapil nás Antonín Dvořák svou serenádou pro smyčcový orchestr. Bylo by nám, Věru, zatěžko rozhodnouti se, které z věd příslušela by cena. Jsou ti vesměs tak zajímavé v celé koncepci myšlenkové i práci tematické, jakož i přehledné v celé osnově, že zajisté všude potkají se s úspěchem tak příznivým,

Velkým americkým melodikem, skladatelem lehkých a posluchačsky vděčných orchestrálních kousků byl Leroy Anderson, narozený v roce 1908. Jehož oblíbené kusy hrál hojně třeba legendární Boston Pops Orchestra pod vedením Artura Fiedlera. Promenáda, Plink Plank Plank, Jízda na saních, to vše jsou hity, které nejen v Americe doslova zlidověly. Anderson rád užíval i různé originální nápady, třeba v instrumentaci, což snad nejlépe ukazuje jeho The Typewriter, psací stroj. Ano, jeden z hráčů na bicí v něm totiž skutečně hraje na psací stroj a také má deskový zvoneček pro onen zvuk, když už je rameno stroje u konce a musí se vrátit. Skladbička z roku 1950 byla označena za jednu z nejduchaplnějších a nejchytřejších v historii. Tak si ji poslechněme. Na psací stroj hraje Alasdair Meloy, BBC Concert Orchestra řídí Leonard Slatkin.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Teď nás čeká vrchol Mozartovy opery oper Don Giovanni a scéna, kdy je hříšník stržen do hlubin pekelných. Zpívají Rodney Gilfry, Andrea Silvestrelli a Ildebrando d'Arcangelo. Anglické barokní solisty řídí John Eliot Gardiner.

Scherzo je skladba v rychlém třídobém metru a nejčastěji tvoří druhou nebo třetí větu symfonie, v níž počínaje Beethovenovými symfoniemi nahradilo pomalejší menuet. Scherzo mívá žertovný charakter a jeho prostřední pomalejší část se nazývá trio. Robert Schumann napsal svou třetí symfonii ze čtyř v roce 1850. Má netradičních pět vět a při premiéře měla relativní úspěch, což u Schumannových symfonií nebylo vždy pravidlem. Skladba vznikla po návratu z cesty podél Rýna, kterou podnikl se svou ženou Klárou. Robert Schumann, druhá věta ze symfonie číslo 3 Es-dur opus 97 Rýnská. V historicky poučené nahrávce The London Classical Players pod taktovkou Sira Rogera Norringtona.

Otevíráme přeslavné a mohutné vánoční oratorium Johanna Sebastiana Bacha. Kdyby se všech 6 částí pro jednotlivé svátky vánočního období, připravené Bachem pro Vánoce roku 1734 a 5, provedly za sebou, trval by takový koncert bezmála 3 hodiny. My si teď dopřejeme jen několik minut, a sice z 5. části vánočního oratoria, připsané Bachem první neděli po novém roce. Mimo jiné je zde působivý tercet Ach, wann wird die Zeit erscheinen? Ach, kdy přijde ten čas, kdy přijde útěcha věřících? Zpívají a hrají členové Staatskapelle Dresden, řídí Petr Schreier.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Johannes Brahms, uherský tanec číslo 2, D-moll, pro klavír, hraje Jevgenij Kysin.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Co říci o Beethovenově osudové, o jedné z nejslavnějších a nejhranějších symfonií světa, která nikdy nechybí v žádném žebříčku popularity světových symfonií, která se stala takřka ikonou západní hudby a jejíž vstupní čtyřtónový motiv, nazývaný motivem osudu, je snad tím nejrozpoznatelnějším, nejúdernějším a nejosobitějším v hudební historii. Znají ho i ti, kteří jinak o klasické hudbě nevědí prakticky nic. Nenáhodou se stal mimo jiné znělkou válečného vysílání BBC. Zvláštní je také fakt, že tento rytmus, tři krátké, jedna dlouhá, je písmeno V v Morseově abecedě. Připomínám, že Samuel Morse uskutečnil první telegrafické vysílání své signální abecedy až v roce 1844. A V je zároveň symbolem vítězství, victory, jak v anglosaských zemích někdy pátou symfonii označují. Onen motiv osudu a celá pátá se staly symbolem Beethovenova boje proti nepřízni osudu v podobě hluchoty, pro skladatele nejtragičtější rány. Přesto, nebo možná právě proto, je dílem génia, které musí uchvátit pokaždé. Tady je ta slavná první věta osudové. Českou filharmonii vede Václav Neumann.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. A přicházíme do opery. Poslechněme si oblíbenou kavatínu Figara z prvního dějství Mozartovy opery Figarova svatba. Opery, kterou na rozdíl od Vídně Praha okamžitě ocenila. Se vuol ballare, signor Contino. Chcete-li tančit, pane, já vám budu hrát na kytaru. A nebo ve verších, jak se zpívalo v českém překladu opery, liboli pánu v kole se točit, může si skočit, chci rád mu hrát, bude-li skákat, budu mu hrát. V italském originále teď onu kavatínu zaspívá americký basista Samuel Remy, hraje londýnský filharmonický orchestr a diriguje George Scholty.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Od 20. do 70. let 16. století žil v Itálii varhaník a skladatel, který je dodnes mnohými považován za jednoho z největších mistrů vokálního kontrapunktu, Giovanni Pierluigi da Palestrina. Prakticky celý svůj život prožil v Římě, kde působil v několika chrámech, včetně svatého Petra nebo Lateránské baziliky. Roku 1577 byl Palestrina papežem Řehořem 13. pověřen reformou gregoriánského chorálu podle pravidel Tridentského koncilu, což byl výraz obrovského uznání a důvěry. Většina Palestrinových děl je duchovních a inspiraci v něm nalézali a snad ještě nalézají skladatelé všech dalších staletí. Uslyšíme Palestrinovo zhudebnění žalmu 136 Super Flumina Babylonis při řekách babylonských, který připomíná tragédii hebrejského národa zničení Jeruzaléma v roce 586 před Kristem. Zpívají solisté kapely muzikále di San Petronio di Bologna, na varhany hraje Liuve Taminga.

Následující tóny jistě mnohokrát slyšel každý. Milovníci a znalci staré hudby je pak určitě rovnou zařadí. Tak jen pro formu. Ona slavná a známá znělka Eurovize, respektive Evropské vysílací unie. To jsou tóny z pera velkého francouzského barokního mistra Marka Antoana Charpentiera a otevírají jeho slavné zhudebnění hymnu z pera svatého Ambrože Tebe Bože chválíme, tedy Te Deum Laudamus. Le Musicien du Louvre, Mark Minkowski.

Karl Philipp Emanuel Bach byl nejtalentovanější z Bachových synů. Patřil k těm, kteří se zasloužili o vznik nového hudebního stylu, klasicismu, aniž by zcela zavrhnul otcovu polyfonii. Toto je úvodní sbor z jeho Markových paší pod taktovkou Helmuta Rillinga.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Leonard Bernstein byl skutečnou hvězdou Ameriky i světa. Talent, jaký se rodí jednou za 100 let, psalo se o něm. Gigant pódia. Jeho úchvatnou dirigentskou kariéru odstartoval záskok za náhle onemocnělého Bruna Waltra u New Yorkské filharmonie, u níž pak Bernstein strávil 11 let jako šéf dirigent a procestoval s ní svět. Také s ní milionům Američanů představoval klasickou hudbu prostřednictvím popularizačních televizních pořadů, díky nimž skutečně cestu ke klasice našli mnozí z nich. Ze skladatelského odkazu Leonarda Bernsteina, asi 90 opusů, v němž najdeme vážná díla i populární kousky a muzikál, vybereme právě z této oblasti muzikálové. Candide, opereta, muzikál, je založen na Voltaireově satyře o lidském bláznovství z roku 1759. Bernsteinův Candide je z roku 1956 a toto je jeho předehra. Los Angeleskou filharmonii vede sám autor Leonard Bernstein.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Giovanni Gabrieli byl Benátčan z přelomu renesance a baroka. Jeho Jubilate Deo provede sbor Westminsterské katedrály.

Hector Berlioz, Uherský pochod z dramatické legendy Faustovo prokletí, opus 24. Hraje Filharmonia orchestra, řídí Herbert von Karajan.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Johann Heinrich Schmelzer, Balletto di Pastori e Ninfe, pro dvoje housle, dvě violy a basso continuo. Hraje Freiburský barokní konsort.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Irský romantický skladatel John Field je považován za otce nového klavírního žánru nocturna. Komponoval je dokonce ještě před Chopinem. Jsou jich necelé 20 a toto je Fieldovo nocturno číslo 1 z roku 1812. Hraje výtečná americká klavíristka Elizabeth Joy Rowe.

Italský basbaritonista Lorenzo Regazzo je rodákem z Benátek. Z města, v němž se žádný milovník staré hudby nemůže vyhnout géniu jiného rodáka, slavného města na Laguně, Antonia Vivaldiho, který zde strávil převážnou část svého života. Není tedy divu, že Regazzo natočil mimo jiné album s Vivaldiho operními basovými áriemi. Vydal ho v roce 2006 a získal za ně prestižní ocenění Zlatého Orfea. My si z tohoto alba poslechneme árii z Vivaldiho opery Semiramide. Lorenza Regazza doprovází Concerto Italiano pod vedením Rinalda Alessandriniho.

Ludwig van Beethoven, čtvrtá věta z kvartetu číslo 9. Hraje Rafael Quartet. Kóda je závěrečná část skladby, která má za úkol dílo uspokojivě uzavřít. Často začíná velkou gradací a vyústí do výrazného, mnohdy mnohokrát opakovaného závěrečného akordu na tónice. Existují ale i kódy, které uzavřou dílo sklidněním do ztracena.

Franz Xaver Mozart, nebo také Mozart syn, byl šestým potomkem velkého Mozarta. Narodil se jen pár měsíců před otcovou smrtí. Učil se u Salieriho i Humla, komponoval, byl učitelem hudby v Haliči, řídil sbor ve Lvově a zemřel v Čechách. V Karlových Varech je také pochován. Z díla tohoto Mozartova syna teď necháme zaznít rondo pro flétnu a klavír E-moll v podání Roberta Aitkena a Robina McCabea.

Johann Josef Fuchs, Victime Paschali Laudes, velikonoční sekvence pro sóla, sbor a orchestr. Zpívá a hraje vokál ansámbl a orchestr Wiener Akademie, řídí Martin Haselböck.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Jan Křítel Kalivoda v finále ze symfonie číslo 6 F-dur hraje hofkapele Stuttgart.

Jandismas Zelenka byl mistr polyfonie srovnatelný s Bachem. V některých fugách ale experimentuje odvážněji než Johann Sebastian. Část Cum Sancto Spiritu, Zemše Dei Filii, je v podstatě fugou na jednom tónu, přesto je nebesky ušlechtilá. Soubor Tafelmusik řídí Frieder Bernius.

Capriccio je skladba s odlehčeným výrazem, mívá hravý nádech a vyjadřuje nějakou konkrétní náladu, která se ovšem může měnit i v průběhu skladby. Capriccio si spojujeme s hráčskou virtuozitou, která ale musí působit lehce, jako by o nic nešlo. Igor Stravinský, koncert pro housle a orchestr D-dur, čtvrtá finální věta Capriccio. Hraje Itzhak Perlman, Bostonský symfonický orchestr řídí Seiji Ozawa.

Z dnešního pohledu je Reicha ceněn zejména jako hudební teoretik a pedagog, jehož práce se mnohokrát vydávaly a překládaly, ať už šlo o jeho pojednání o melodii, o harmonii nebo o kontrapunktu. Tady byla Reicha nejradikálnější v zásahu do stavby fugy. Jeho nový systém fug obdivovali i Berlioz nebo Liszt. Reichovy teoretické práce pečlivě studoval Bedřich Smetana. A my si teď ten nový systém fug můžeme přiblížit alespoň jednou z 630 klavírních fug, v nichž je veškerá Reichova teorie otištěna prakticky. Milan Langer hraje fugu číslo 9 G-moll na téma Domenika Scarlattiho.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. César Franck, symfonie D-moll a její třetí finální věta. Českou filharmonii řídí Sir John Barbioli.

opět teď učiníme veliký skok do hudební historie. Míříme za vlámským hudebním skladatelem, označovaným za zakladatele benátské hudební školy, Adriánem Willaertem. Narodil se někdy kolem roku 1490. Působil v Paříži, v Římě, až byl jmenován kapelníkem chrámu svatého Marka v Benátkách, kde začal rozvíjet mimo jiné dvojzborovou techniku. Psal madrigaly, šansony, mše či moteta a do sakrální tvorby Willaertovi nahlédneme i my se sborem Oxford Camerata. Mariánská modlitba Ave Maria.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Hluboko do historie, až do první půle 16. století, se nyní vydáme s hudbou Pierra Attegnanta, zajímavého skladatele, ale hlavně slavného francouzského a přímo pařížského hudebního vydavatele, který tiskl skladby své i svých současníků, včetně asi 1500 šansonů různých mistrů té doby v 630 sbírkách. Tiskl ale také mše, moteta nebo loutnové skladby. A je mu připisována i jedna velmi slavná francouzská píseň, Tourdillon, u nás známá jako Batalion. Attegnantův Tourdillon ve verzi pro sólovou loutnu zahraje Andráš Keček.

Johann Sebastian Bach a árie Kommt ihr angefochten Sünder z kantáty číslo 30. Zpívá Magdalena Kožená, muziku Floreu řídí Marek Štrincl.

Téměř všechny komické opery Joaquina Rossiniho charakterizují skvělá pěvecká čísla, humor, komické árie, dueta nebo terčeta, melodické bohatství, efektní nápady i v instrumentaci a také brilantní předehry. K Lazebníku sevilskému, ke Strace zlodějce nebo ta, která otevírá Italka v Alžíru a kterou teď hraje National Philharmonic Orchestra zařízení Ricarda Šajího.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Philip Glass a svita z hudby k filmu Drákula z roku 1931 pro smyčcové kvarteto. Hraje Carducci String Quartet.

Z Mozartovy duchovní tvorby vybíráme skladbu Santa Maria Mater Dei, která má poměrně introvertní text, ale Mozart ho zhudebnil veselé až bujaře. Řídí Anthony Walker, zpívá a hraje soubor Cancellation.

To byla symfonie číslo 19 D-dur Michaela Haydna. Komorní akademii města Neuss nad Rýnem řídil Frank Bermann. A v Salzburku ještě zůstaneme. Posuneme se ale v čase o téměř 100 let před Haydnovu symfonii. Podobně jako Michael Haydn působil ve službách salzburského arcibiskupa jako kapelník také Heinrich Ignác Franz Bieber. Byl též proslulým houslovým virtuózem, a proto si poslechneme jeho sonátu pro housle a basokontinuo číslo 6 C-moll z cyklu 8 sonát. Hraje soubor Romaneska.

0: Soubor Romaneska ve složení Andrew Mance, housle, Nigel North, loutna a John Toll, čembalo, dohrál sonátu pro housle a basokontinuo číslo 6 C-moll z cyklu 8 sonát Heinricha Ignáce France Bíbra.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Za další hudbou se přesouváme do Belgie. Jedním z nejvýznamnějších belgických hudebníků první poloviny 20. století byl Josef Jongen, slavný varhaník a klavírista, a také velice plodný skladatel. Uslyšíme dva kusy pro flétnu, violončelo a harfu, opus 80.

Poslouchali jsme dva kusy pro flétnu, violončelo a harfu, opus 80, belgického skladatele Josefa Jongena. Hráli Mark Grauls na flétnu, Marie Alink na violončelo a Sofie Alink na harfu. O tom, proč Johann Sebastian Bach zkomponoval čtyři krátké, nebo chcete-li, luteránské mše, se dodnes spekuluje. Hudba těchto mší je výhradně sestavena z Bachových starších kantát a pravděpodobně pocházejí z doby po roce 1730, kdy už kantáty nekomponoval. Jisté je pouze to, že latinské části Ordinaria, Kyrie a Gloria se v luteránské liturgii běžně používaly při významnějších svátcích. Budeme poslouchat Bachovu mši G-moll.

0: Takzvanou krátkou mši G-moll Johana Sebastiana Bacha zpívali David Alsop, Thomas Hobbes, Peter Harvey a Stuttgartský komorní sbor. Hrál Stuttgartský barokní orchestr, řídil Frieder Bernius.
1: 6. rozhlas D-dur.
0: Komorní hudba Dmitrije Šostakoviče se těší mimořádné oblibě. Mezi velmi populární skladby jistě patří klavírní kvintet G-moll, který Šostakovič zkomponoval v létě roku 1940 pro sebe a legendární Beethovenovo kvarteto. My dílo uslyšíme v podání Piotra Anderševského a Belčea kvarteta.

Klavírní kvintet G-moll Dmitrije Šostakoviče dohráli Piotr Anderševsky na klavír a Belčá kvartet. Vážení přátelé, stále je s vámi stanice D-dur. Jejím vysíláním vás provází Krištof Spirit. Dětská svita pro symfonický orchestr je jedním z posledních děl anglického skladatele Edwarda Elgara. Dílo vypracoval na základě skic ze svého mládí a věnoval ho právě narozené princezně Margaret i její starší sestře, princezně Albětě, pozdější britské královně. Královský filharmonický orchestr řídí Yehudi Menuhin.

0: Dozněla dětská svita pro symfonický orchestr Edvarda Elgara. Královský filharmonický orchestr řídil Jehudi Menuhin.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Jméno italského pozdně barokního skladatele Antonia Caldari je spojováno s mnoha evropskými městy. Narodil se v Benátkách, působil v Mantově, Barceloně a ve Vídni. V roce 1723 řídil v Praze v rámci korunovace císaře Karla VI. Českým králem slavnostní představení opery Vytrvalost a síla Johana Josefa Fuchse, který ze zdravotních důvodů zůstal ve Vídni. Z Caldarova díla si poslechneme Symfonii C-dur.

Poslouchali jsme symfonii C-dur Antonia Caldary v provedení Drážďanského barokního orchestru. Na stanici D-dur teď míříme na sever do Finska za Jeanem Sibeliem. Vybírám jeho méně známou symfonickou báseň Noční jízda a východ slunce z roku 1908. Je jednou z mála symfonických básní, která nevychází ze severských legend, ale je čistým obrazem přírody. Lachty Symfony Orchestra řídí Osmo Wenske.

Symfonickou báseň Noční jízda a východ slunce Jána Sibelia dohrál Lachty Symphony Orchestra, řídil Osmo Wenske. Svůj pátý klavírní koncert číslo 5 S-dur zkomponoval Ludwig van Beethoven v roce 1809. Celkově hrdinský náboj díla odkazuje k probíhajícím napoleonským bojům, které dolehly až k Vídni. Název koncertu císařský ale není autentický, pochází pravděpodobně od londýnského nakladatele Kramera. Hrají Ellen Grimo a Staatskapelle Dresden. Řídí Vladimír Jurovský.

0: Dozněl klavírní koncert číslo 5 S-dur Ludwiga van Beethovena. Hráli Ellen Grimaud a Staatskapelle Dresden. Řídil Vladimír Jurovský.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Závěr tohoto vysílacího bloku stanice D-dur bude patřit hudbě vokální. Rakouský pozdní romantik Hugo Wolf je autorem několika stovek písní. Jen na texty a básně Johanna Wolfganga Goetheho jich zkomponoval 51 a jsou souhrnně označovány jako Goethe-Lieder. Vyslechneme si celkem 7 písní z tohoto cyklu a zpívat budou sopranistka Juliane Banze a baritonista Dietrich Henschel. Hraje německý symfonický orchestr Berlín, řídí Kent Nagano.

To bylo 7 písní z rozsáhlého cyklu GT Lieder Hugo Wolfa. Zpívali sopranistka Juliane Banze a baritonista Dietrich Henschel. Německý symfonický orchestr Berlín řídil Kent Nagano. A tím uzavíráme tento vysílací blok stanice D-dur. Připravil a uváděl Krištof Spirit.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, vítejte při poslechu stanice D-dur. Vaším průvodcem ve světě klasické hudby po následující 4 hodiny bude Krištof Spirit. Pro dnešní vysílání jsem vybral díla například Georga Filipa Telemana, Joaquina Turiny, Edvarda Hagerupa Griega, Giacoma Carissimiho, Wolfganga Amadea Mozarta, Gideona Kleina, Vítězslava Nováka nebo Jana Ladislava Dusíka. Nejprve vybírám z přebohatého skladatelského odkazu Georga Filipa Telemana. Svitu pro tři hoboje, fagot, smyčce a basso continuo d-moll zahraje italský soubor Zefiro, který se specializuje na hudbu 18. století. Řídí jeho zakladatel, hoboista Alfredo Bernardini.

svitu pro tři hoboje, fagot, smyčce a basokontinuo D moll Georga Filipa Telemana dohrál italský soubor Zefiro. Řídil Alfredo Bernardini. Velkým skokem se přesouváme o plných 200 let kupředu do první poloviny 20. století. Konkrétně míříme do španělské Sevilly. Symfonia Sevillana je 23. dílem skladatele Joaquina Turiny. Zahraje nám ji Cincinnati Symphony Orchestra. Řídí Jesús López Cobos.

0: Dozněla Symfonia Sevillana opus 23 Joaquina Turiny. Cincinnati Symphony Orchestra řídil Jesús López Cobos.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na stanici D-dur nás teď čeká sonáta pro housle a klavír číslo 2 G-dur Edvarda Hagerupa Griega. Tuto sonátu zkomponoval ve svých 24 letech a doslova z ní tryská nedávno objevený skladatelův zájem o norskou lidovou hudbu. Hrát budou sestry pocházející z Lotyšska, Bajba Skride na housle a Lauma Skride na klavír.

Bajba Skride na housle a Lauma Skride na klavír dohráli sonátu pro housle a klavír číslo 2 G-dur Edvarda Hagerupa Griga. Život italského raně barokního skladatele Giacomo Carissimiho je spjat s Římem. Navzdory lákavé nabídce převzít místo kapelníka v chrámu svatého Marka v Benátkách po smrti Claudia Monteverdiho zůstal celý život věrný chrámu svatého Apolináře v Římě. Carissimi je považován za otce v formě oratoria a proto si poslechneme jeho oratorium Jonáš. Ensemble Jacques Modern řídí Joël Subiette.

0: Poslouchali jsme oratorium Jonáš italského raně barokního skladatele Giacomo Carissimiho. Ensemble Jacques Modern řídil Joël Soubiet.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na konci 18. století bylo ve Vídni překvapivě velmi oblíbené seskupení tří basetových rohů. Basetový roh patří do rodiny klarinetů. Jeho rozsah leží ve střední, spíše hlubší poloze. V moderním symfonickém orchestru basetové rohy až na výjimky ale nenajdeme, neboť novodobý basklarinet má podstatně větší rozsah. Divertimento pro tři basetové rohy číslo 3 F-dur Wolfganga Amadea Mozarta zahraje Trio di Clarone.

Trio di Clarone dohrálo Divertimento pro tři basetové rohy číslo 3 F-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Vážení přátelé, je s vámi stanice D-dur, vaším průvodcem ve vysílání je Krištof Spirit. Život talentovaného českého klavíristy a skladatele Gideona Kleina byl násilně přerván v 25 letech při spěšné likvidaci nacistického pracovního tábora Fürstengrube v lednu roku 1945. Smyčcové trio je Kleinovou poslední skladbou, kterou zkomponoval v terezínském getu v roce 1944. V roce 1990 toto trio upravil pro smyčcový orchestr skladatel Vojtěch Saudek a pod názvem Partita je nejčastěji uváděným Kleinovým dílem.

Partitu pro smyčce Gideona Kleina dohrála Česká filharmonie. Řídil Gerd Albrecht. Jen o 7 let mladší než předchozí partita z roku 1937 je jihočeská svita Vítězslava Nováka. 66-letý skladatel se v tomto díle vrací, respektive znovu objevuje krásy rodných jižních Čech, kraje lesů a rybníků. Je slyšet i názvuk husitského chorálu nebo citát hymny v samotném závěru. Moravskou filharmonii Olomouc řídí Marek Štilec.

0: Moravská filharmonie Olomouc, zařízení Marka Štilce, dohrála jihočeskou svitu Vítězslava Nováka.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Do třetice míříme za českým autorem, ovšem tentokrát za světoběžníkem Janem Ladislavem Dusíkem. Jako klavírní virtuos procestoval celou Evropu a byl uznáván jako jeden z nejprogresivnějších umělců. V jeho díle dominuje pochopitelně klavír. Poslechněme si tedy koncert pro dva klavíry a orchestr B-dur opus 63. Hrají Jára Tal, András Grotthuysen a Frankfurtský rozhlasový symfonický orchestr. Řídí Reinhard Goebel.

Koncert pro dva klavíry a orchestr B-dur opus 63 Jana Ladislava Dusíka dohráli Jára Tal, Andreas Grotuysen a Frankfurtský rozhlasový symfonický orchestr. Řídil Reinhard Gebel. Na stanici D-dur teď hudba vokální. Čtyři poslední písně zkomponoval Richard Strauss v roce 1948, tedy ve svých 84 letech. Jejich název nepochází od skladatele, ani nebyly zamýšleny jako cyklus. Spíše dokumentují skladatelovo zkoumání smrti a loučení. Jednak na pozadí nedávno skončené války, ale i v očekávání vlastní smrti. Zpívá Kateřina Knižíková, Bamberské symfoniky řídí Jakub Hruša.

Čtyři poslední písně Richarda Strause z roku 1948 dospívala Kateřina Kněžíková. Bamberské symfoniky řídil Jakub Hruša. Ze stejného roku jako předchozí písně, tedy z roku 1948, pochází i následující hudba. Budeme poslouchat orchestrální svitu z filmu Červený koníček. Hudbu k filmu podle stejnojmenné novely Johna Steinbecka zkomponoval Aaron Copland, který později z hudby sestavil šestidílnou orchestrální svitu. Buffalo Philharmonic Orchestra řídí Joanne Faletta.

Dozněla orchestrální svita z hudby k filmu Červený koníček Aarona Coplanda. Buffalo Philharmonic Orchestra řídila Joanne Faletta. A tím uzavíráme tento vysílací blok stanice D-dur. Připravil a od mikrofonu se loučí Krištof Spirit.

Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zamekliteň.cz.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Georg Friedrich Händel, vodní hudba, F-dur, svita číslo 1, třetí část zní, Akademie staré hudby je řízena Christopherem Hogwoodem.

Václav Jan Tomášek byl ceněným pedagogem a populární, váženou osobností hudební Prahy první půle 19. století. Jeho byt byl vyhledávaným salonem, v němž se rokovalo, filozofovalo, debatovalo a hrálo. Hlavně Tomáškovy skladby, pochopitelně. Do dneška se v komorních koncertech tu a tam objeví Tomáškovy písně a klavírní eklogy, což je mimochodem literární termín pro báseň s pastýřským námětem, již právě Tomášek převedl i do hudby. Jak zní taková ekloga, nám ukáže Milan Langer v Tomáškově ekloze Desdur.

Jazz a minimalismus jsou zřejmě nejvýznamnějšími inspiračními zdroji současného amerického skladatele Michaela Torka, narozeného v roce 1961. Mezi jeho nejznámější skladby patří Color Music, barevná hudba. Jde o sérii několika orchestrálních kompozic z druhé půle 80. let 20. století, v nichž Tork exponuje pokaždé jinou barvu. Jak? Tak takto například pink, růžovou. Baltimore Symphony Orchestra vede David Zinman.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Mozartova první opera, psaná po roztržce se salzburským arcibiskupem ve Vídni z pověření císaře Josefa II., totiž Singspiel Únos ze Serailu, zaznamenala při premiéře v Burgtheatru v létě 1782 veliký úspěch. Jistě i díky skvostnému obsazení. V hlavních rolích zpívaly nejzářivější hvězdy tehdejší Vídně. Konstancí například byla zbožňovaná Katerina Cavalieri. Nám její árii ze druhého dějství, kdy se odmítá podvolit Pašovi Selimovi a raději chce být mučena a zemřít, než se vzdát milovaného Belmonta, zaspívá americká sopranistka Sylvia McNair za doprovodu Akademie svatého Martina a zařízení Syra Nevillea Marinera.

Idea fix je ústřední myšlenka vícevěté skladby, která prochází všemi jejími větami. Tento pojem vymyslel neoromantik Hector Berlioz a použil ve své programní fantastické symfonii, kde idea fix symbolizuje dívku, která se objevuje v průběhu díla v různých rolích. Hector Berlioz, Harold v horách, první část ze symfonie Harold v Itálii, opus 16, hraje Pinkas Zuckerman, Montrealský symfonický orchestr řídí Charles Dutoit.

Domenico Scarlatti, sonáta číslo 209 v legitimní úpravě pro dvě kytary. Hraje Matěj Fremel a Patrik Vacík.

Velkým americkým melodikem, skladatelem lehkých a posluchačsky vděčných orchestrálních kousků byl Leroy Anderson, narozený v roce 1908. Jehož oblíbené kusy hrál hojně třeba legendární Boston Pops Orchestra pod vedením Artura Fiedlera. Promenáda, Plink Plank Plank, Jízda na saních, to vše jsou hity, které nejen v Americe doslova zlidověly. Anderson rád užíval i různé originální nápady, třeba v instrumentaci, což snad nejlépe ukazuje jeho The Typewriter, psací stroj. Ano, jeden z hráčů na bicí v něm totiž skutečně hraje na psací stroj a také má deskový zvoneček pro onen zvuk, když už je rameno stroje u konce a musí se vrátit. Skladbička z roku 1950 byla označena za jednu z nejduchaplnějších a nejchytřejších v historii. Tak si ji poslechněme. Na psací stroj hraje Alasdair Meloy, BBC Concert Orchestra řídí Leonard Slatkin.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Svůj 13. klavírní koncert C-dur napsal Wolfgang Amadeus Mozart ve Vídni pro jeden ze svých subskripčních koncertů, jimž chtěl předvést vídeňskému publiku své mistrovství. Uslyšíme krásnou volnou větu, a to v nahrávce jedné z nejuznávanějších světově proslulých klavíristek, specialistky na Mozartovo dílo, portugalské klavíristky Marie João Pires, která dokonce v roce 1990 získala prestižní Grand Prix du Disque za nahrávku kompletních Mozartových sonát. Tady je v jejím podání druhá věta 13. klavírního koncertu za doprovodu komorního orchestru Gulbenkianovy nadace.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Jákob Handl Galus byl skladatelem slovinského původu, který v čase vlády habsburského císaře Maximiliána II. Vstoupil do jeho služeb a později, když už z Prahy vládl Rudolf II., se i Galus dostal do Prahy a působil zde jako varhaník v kostele svatého Jana na Zábradlí. A hojně komponoval. Podepsán je mimo jiné pod asi 400 latinských motet, která byla vydána v několika dílné sbírce Opus Musicum. A také psal světské madrigaly, z nichž jeden je teď před námi. A snad potěší každého posluchače stanice D-dur, neboť říká Musica Noster Amor, hudba naší láskou. Madrigal Jakoba Handla Galuse zpívá Societas Incognitorum.

Johann Sebastian Bach, třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 3 D-dur. Hraje Glenn Gould, Columbia Symphony Orchestra řídí Vladimír Golšman.

A teď tu na našem pomyslném pódiu přivítáme vynikající německou houslistku, v tomto případě možná opravdu spíš houslovou virtuózku, již se nenáhodou přezdívá královna houslí. Herbert von Karajan ji objevil, když jí bylo 13 let a vsadil na správnou kartu. Anne-Sophie Mutter přichází s New Yorkskou filharmonií a dirigentem Kurtem Mazurem, aby zahrála Beethovenovu přeslavnou romanci pro housle a orchestr číslo 2 F-dur.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Jedním z nejhranějších děl velkého českého skladatele 20. století a také klavíristy a barhaníka a pedagoga Petra Ebena, který zemřel v roce 2007, je dodneška jeho varhaní Nedělní hudba. Eben v ní staví na počátcích notované evropské hudby, totiž na motivech gregoriánského chorálu, toho jednoduchého, jednohlasého, ale o to působivějšího raného křesťanského latinského zpěvu. Je symptomatické, že Petr Eben napsal svou Nedělní hudbu v tísnivých 50. letech, která duchovní tvorbě a duchovnu obecně vůbec nepřála, konkrétně v letech 1957 až 9. Opus obsahuje 4 části, my vybíráme 3. pulzující Moto ostinato. Hraje Irena Chřipková.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. A nyní otevřeme soubor skladeb, které vydal v Mnichově jistý Adam Berg, a to v roce 1577, přičemž ona tištěná sbírka obsahovala bezmála 30 sakrálních motet na latinské církevní texty, všechny zhudebněné velmi žádaným a slovutným tehdejším skladatelem jménem Orlando de Lasso. Ač to byl původně Vlám, usadil se v Bavorsku, sklízel obdiv mocných vladařů i svých skladatelských současníků. A my si teď poslechneme proč. Moteto Beatus Homo, blahoslavený ten, kdo hledá moudrost. Orlando de Lasso a Collegium Vocale Chant.

Berlínští filharmonikové teď s Claudiem Abbádem zahrají druhou větu první symfonie D-dur Gustava Mahlera. To, jakým způsobem mladý, ještě ne 30-letý Mahler v 80. letech 19. století propojil imaginaci a narrativ symfonické básně s architektonickou soudržností starších forem, je podle některých muzikologů ambiciózní projekt, který změnil žánr symfonie navždycky. Každá věta symfonie zvané Titán je zajímavá a originální něčím jiným. My sáhneme po druhé s tou výraznou kvartou v úvodním výrazném motivu s půvabným Ländlerem, německým tancem, jakýmsi předchůdcem vídeňského valčíku. Tady je druhá věta první Mahlerovy symfonie v podání berlínských filharmoniků.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Francova Couperin, Dullian de Moncker, árie pro kontratenor a teorbu. Zpívá René Jacobs, hraje Konrad Jugendl.

Někdy v 80. letech 18. století se Mozart seznámil s klarinetovým virtuózem a známým nástrojařem Antonem Stadlerem a velmi rychle se spřátelili. Ostatně důkazem Mozartovy přízně k interpretovi je i několik skladeb. Kegelštatské trio, klarinetový kvintet A-dur a především klarinetový koncert A-dur, řazený k nejlepším dílům klarinetového repertoáru, v němž Mozart využil všechny možnosti tehdy nově vynalezeného nástroje. Je to jedno z Mozartových posledních děl a vídeňská premiéra koncertu za Mozartova řízení byla jeho posledním veřejným vystoupením. Do koncertu nahlédneme s britským klarinetistou Anthonym Payem a Akademii staré hudby již vede Christopher Hogwood.

Kóda je závěrečná část skladby, která má za úkol dílo uspokojivě uzavřít. Často začíná velkou gradací a vyústí do výrazného, mnohdy mnohokrát opakovaného závěrečného akordu na tónice. Existují ale i kódy, které uzavřou dílo sklidněním do ztracena. Ludwig van Beethoven, symfonie číslo 1 a její finální věta. Na autentické nástroje hraje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

Téměř všechny komické opery Joaquina Rossiniho charakterizují skvělá pěvecká čísla, humor, komické árie, dueta nebo terčeta, melodické bohatství, efektní nápady i v instrumentaci a také brilantní předehry. K Lazebníku sevilskému, ke Strace zlodějce nebo ta, která otevírá Italka v Alžíru a kterou teď hraje National Philharmonic Orchestra zařízení Ricarda Šajího.

Jandismas Zelenka byl mistr polyfonie srovnatelný s Bachem. V některých fugách ale experimentuje odvážněji než Johann Sebastian. Část Cum Sancto Spiritu, Zemše Dei Filii, je v podstatě fugou na jednom tónu, přesto je nebesky ušlechtilá. Soubor Tafelmusik řídí Frieder Bernius.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. V době, kdy se příliš neřešila autorská práva jako dnes, bylo celkem běžné, že si skladatelé od sebe vzájemně vypůjčovali dobré hudební nápady. A mnohdy si právě tímto způsobem vzdávali hold. Vzít si kolegovo téma jako objekt variací byla velká pocta a ocenění kvality onoho tématu. Takových příkladů samozřejmě najdeme stovky a jeden z nich si teď pustíme. Introdukci a variace na téma Karla Dieterse von Dietersdorf napsal pro klarinet a orchestr Antonín Reicha. Solistu, vynikajícího německého klarinetistu a velkého specialistu na mistry 18. století Dietra Kleckera doprovází Pražský komorní orchestr.

Byl to první neitalský dvorní kapelník na císařském dvoře ve Vídni. Nejslavnější houslista své epochy. Zakladatel toho, čemu dnes říkáme jihoněmecká houslová škola. A narodil se kolem roku 1620 a zemřel v roce 1680 v Praze, kde podlehl moru. A je to Johann Heinrich Schmelzer, z jehož tvorby teď vybíráme sonátu cum tubis in pleno pro instrumentální soubor, jímž je v našem případě muzika Florea s Markem Štrinclem.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: V roce 1946, kdy německý skladatel Paul Hindemith žil a tvořil ve Spojených státech amerických, zkomponoval čtyřvětou Symfoniu Serenu, již mu premiéroval Dallaský symfonický orchestr s Antalem Dorátem. Druhá věta Symfonie Sereny, to je Hindemithova humorná parafráze Beethovenova vojenského pochodu číslo 1, složeného v roce 1809. Jeho motivy procházejí celou větou, proplétané v hravém kontrapunktu. Poslechněme si. Geschwindmarsch by Beethoven od Paula Hindemitha hraje Gewandhaus Orchestr Lipsko, diriguje Herbert Blomstedt.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie Fiordi Ligi z prvního dějství opery Così fan tutte, zpívá Lucia Pop, mnichovský rozhlasový orchestr řídí Leonard Slatkin.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Příští chvíle na D-dur budou Wagnerovské, a tudíž operní. V roce 1861 bylo Richardu Wagnerovi 48 let a po Rienzim, Bludném Holanďanovi, Tannhäuserovi, Zlaturína, Valkýře, Siegfriedovi či Tristanovi a Isoldě se rozhodl zkomponovat komickou operu. Námět? Soutěž, již pořádá Cech mistrů pěvců, jakési organizace bdící nad tradicí a kontinuitou německé písně. A konečně i jeden Wagnerovský happy end. Rytíř Walter vyhraje soutěž pěvců a díky tomu získá ruku milované Evy. Slavnostní a takřka idylické je už otevření opery Mistři pěvci norimberští. Tady je předehra v nahrávce Philadelphia Orchestra a Christiana Thielemanna.

Pravděpodobně nejznámějším skladatelským jménem, doslova pojmem celé pozdní renesance, hlavně druhé půle 16. století, je jméno Giovanni Pierluigi da Palestrina. Mistr kontrapunktu, jehož umění bylo pokládáno za vzor ryzího kompozičního mistrovství, se převážně věnoval duchovní hudbě, napsal ale také desítky světských madrigalů. Většinu svého života spojil s Římem, kde působil u kapely Giulii v druhém sboru při Sixtínské kapli, anebo také v Lateránské bazilice. Nyní z pera Palestriny moteto prosmíšený sbor a kapela Laudate Dominum Omnes Gentes, oslavujte pána všechny národy. Palestrinovi tóny a hlasy zpěváků z Regensburského domu.

0: Etida je instruktivní skladba, na níž se má hráč procvičit v přednesu určitého prvku. Třeba skoky přes celou klaviaturu, skřížené ruce nebo rychlé běhy po hmatníku strunného nástroje. Z této školní formy se v romantismu vyvinula koncertní etída, coby virtuózní kus provozovaný před publikem.
1: Johann Baptist Cramer se narodil v Německu, ale většinu života prožil v Anglii, kde kromě úspěšné pianistické a skladatelské kariéry založil hudební vydavatelství a vyráběl klavíry. Ke Cramerovi patří ze všech nástrojů nejvíc právě klavír, pro nějž napsal mimo jiné množství etid. Ty jsou ovšem nejen cvičením klavírní techniky, jsou to rozkošné a hudebně zajímavé miniatury. Petr Jiříkovský teď zahraje etídu číslo 1 C-dur.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
2: Antonio Vivaldi, třetí věta z koncertu pro dva lesní rohy, smyčce a basso continuo, City of London Baroque Sinfonia řídí Nicholas Kremer.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Celkem bohatý skladatelský odkaz máme zachován z díla vlámského skladatele první půle 16. století Adriana Willaerta. Na to, že nás od tohoto ceněného kapelníka svatého Marka v Benátkách dělí 450 let, mají soubory staré hudby z čeho vybírat. 8 mší, přes 50 hymnů a žalmů, přes 150 motet, asi 60 šansonů, 70 madrigalů a mnoho dalších instrumentálních děl. A mezi nimi i tento Richard Carr 10. Willaertovu hudbu hraje ansámbl Romanesque.

ze sešitu 4 písní beze slov Felixe Mendelssohna Bartholdyho nám zahraje Walter Gieseking, píseň beze slov číslo 2.

Filmová hudba je určena k dokreslení atmosféry filmového příběhu, jeho textové a obrazové složky. Nesmí být příliš výrazná, komplikovaná a emotivně vypjatá, aby nepůsobila rušivě. Koncertní provádění filmové hudby jakožto autonomního hudebního díla je při vší oblibě u obecného publika neautentické a hodnotově matoucí.

Dmitrij Šostakovič, finále ze svity k filmu Pirogov, opus 76a. Royal Concertgebouw Orchestra řídí Richardo Šaji.

Opery Giuseppa Verdiho jsou pravidelně inscenovány ve všech operních domech světa. Díky jejich kvalitě je totiž neustálý posluchačský zájem zaručen. A těžko najdete scénu, která by někdy, ale spíš opakovaně, neinscenovala třeba Aidu. Operu si objednal egyptský vicekrál a milovník opery Ismail Pasha jako slavnostní dílo v době otevření Suezského průplavu. Premiéra v roce 1870 byla dalším z Verdiho triumfů. Jako v řadě dalších oper, i zde jde o volbu mezi láskou a životem. Zde vojevůdce Radames volí lásku k dceři etiopského krále, otrokyni Aidě, a platí za to životem stejně jako ona. V prvním dějství napsal Verdi Radamesovi překrásnou jímavou tenorovou árii Celeste Aida, nebeská Aido. A my si ji poslechneme v podání Joseho Carrerase a vídeňských filharmoniků s Herbertem von Karajanem.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Milí posluchači, v minulých dakápech věnovaných sonátové formě už zaznělo několik ukázek symfonií a sonát, ale ještě žádný koncert. I v prvních větách koncertů se totiž vyskytuje sonátová forma, i když trochu modifikovaná. Nejčastěji tyto věty vypadají tak, že orchestr nejprve přednese klasickou sonátovou expozici, to znamená uvede do hry tři témata, hlavní, vedlejší a závěrečné. Stejně jako v sonátách a symfoniích pak přichází opakování expozice. Ale tentokrát se už přidává sólový nástroj, který obohacuje hudební materiál o různé virtuózní prvky. Ty přidané ozdůbky a kudrlinky mohou podobu témat k nepoznání změnit a také se jimi expozice často protáhne na několika násobek své původní délky. Je proto lepší místo hlavní, vedlejší a závěrečné téma říkat oblast hlavního, oblast vedlejšího tématu a tak dále. O tom, jakých rozměrů může takové rozšíření dosáhnout, se přesvědčíme v první větě Beethovenova prvního klavírního koncertu. Jeho expozice by docela dobře mohla být součástí symfonie. Začíná přirozeně hlavním tématem.

Další odchylky od běžné formy si vynucuje kadence. Parádní, virtuózní vsuvka solujícího nástroje, která bývá zařazena buď na samý konec provedení a připravuje tudíž příchod reprízy, nebo v koncertu nahrazuje druhé provedení. Tak je tomu i v Beethovenově prvním klavírním koncertu. Z jehož první věty si poslechneme ještě závěr.

Řekli jsme si, že sonátová forma mívá tři části. Expozici, provedení a reprízu. A velice často se připojuje ještě čtvrtá část, takzvané druhé provedení. Je třeba poznamenat, že na tuto hudební bitvu bývají někdy posluchači připravováni pomalou introdukcí, předehrou. Ale protože introdukcím se budeme věnovat v jednom z příštích dakáp, pouze si tento jev doložíme Pražskou symfonií Wolfganga Amadea Mozarta.

Největšího rozmachu dosáhla sonátová forma v klasicismu. Ani romantici na ní však nezanevřeli, tak jako na jiné formové typy, protože se jim hodila její schopnost udržet v napětí velké hudební celky. Proto ji v relativně čisté podobě najdeme dokonce i v některých Mahlerových symfoniích, a to i navzdory jejich legendární bezbřehosti. Poslechněme si v celku pravidelnou expozici úvodní věty Mahlerovy první symfonie.

Ve 20. století se hudba, jak známo, vydala několika směry. Pro skladatele inspirované folklórem byla sonátová forma příliš složitá. Do dekafonistům připadala naopak moc průhledná. Ale kontinuita nebyla přetržena. Dokonce se sonátová forma dočkala nového rozkvětu ve skladbách neoklasických. V první větě prosté symfonie Benjamina Britna uslyšíme sonátovku jak ze škatulky.

Vážení posluchači, dnešním povídáním o sonátové formě můžeme uzavřít sérii dakáp o formových typech. Máme za sebou malou písňovou formu, chorální předehru, čakonu, fugu, rondo, variace a sonátovou formu. To znamená tři polyfonní a tři homofonní formy. Cože? Říkáte, že jsme si ještě nevysvětlili, co je to ta homofonie a polyfonie? Že bych na tyto pojmy zapomněl? Už je to asi tak. Tak to musíme v příštím dakápu napravit. Dnes si ale ještě poslechneme jednu sonátovou formu od Alberta Roussela. Naschledanou.

Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Přeji hezký večer, milí posluchači. Vítejte k poslechu stanice D-dur a programového bloku věnovaného dnes záznamům koncertů, které získává Český rozhlas prostřednictvím Evropské vysílací unie. Dnešní večer bude patřit záznamům dvou koncertů, kterými do fondu mezinárodní výměny hudebních programů Eurorádia přispěli rozhlas jihozápadního Německa a katalánský rozhlas. V první části večera vyslechneme skladby Francesky Veronelli, Eduarda Lala a Hectora Berlioze. V pozdním večerním čase to bude záznam koncertu z Barcelony se symfoniemi číslo 6 a 5 Ludvíka van Beethovena v provedení Orchestre de Champs-Élysées a belgického dirigenta Philippe Hervéche. Čas mezi oběma koncerty a minuty zbývající do půlnoci vyplní komorní hudba. Působivé hudební zážitky a nerušen poslech přeje od mikrofonu Dagmar Henžlíková.

Znělka Eurorádia zahájila vysílání koncertu, který se konal poslední říjnový den minulého roku v Liederhalle ve Stuttgartu. V programu zazněla kompozice Tune and Retune skladatelky Francesky Veronelli, koncert pro violončelo a orchestr Eduarda Lala a fantastická symfonie Hectora Berlioze. Hrál symfonický orchestr rozhlasu jihozápadního Německa zařízení dirigenta Pierre Bleuze. Solistkou byla violončelistka Sol Gabetta. Program koncertu zahájila hudba letos 47-leté italské skladatelky Francesky Veronelli. Je absolventkou oboru kompozice a klavír na konzervatoři Luigi Cherubiniho ve Florencii. Ve studiích dále pokračoval na Akademii svaté Cecílie v Římě a následně odešla do Paříže, kde se stala rezidenční skladatelkou a vědeckou pracovnicí v renomovaném Centru pro soudobou hudbu nazývaném IRCAM. Stala se rezidenční umělkyní v Casa de Velázquez z Madridu a také držitelkou římské ceny. Získává objednávky na nová díla od festivalů, orchestrů i jednotlivých interpretů. V roce 2022 získala cenu Premio Abbiati della Critica. Při příležitosti světové premiéry kompozice Tune and Retune během hudebních dnů od Donaueschingen v roce 2022 získala cenu Symfonického orchestru rozhlasu jihozápadního Německa. V jeho provedení si skladbu poslechneme teď. Dirigentem je Pierre Bleuze.

0: Musik der zeitgenössischen Komponistin Francesca Veronelli. Tune and Retune 2 heißt ihr Stück, das wir eben gehört haben. Ursprünglich entstanden im Rahmen der Donaueschinger Musiktage.
1: V provedení symfonického orchestru rozhlasu jihozápadního Německa, který řídil Pierre Bleuze, dozněla skladba italské skladatelky Francesky Veronelli Tune and Retune. Její český název by mohl být například Naladit a přeladit. Eduard Lalo byl francouzský skladatel španělského původu. Jeho hudba patří do novoromantického období a vykazuje určité Wagnerovy vlivy. Melodická invence jeho kompozic je často podbarvená španělským koloritem. Obratná a pestrá instrumentace je stylovou předzvěstí impresionismu. Lalo studoval na konzervatoři v Lille a na pařížské konzervatoři. Následně si doplňoval vzdělání soukromými lekcemi kompozice u Julia Schulhoffa a J.E. Crevescoeura. První, i když dobově omezené úspěchy, přinesly skladateli opery a balety. Nicméně největšího úspěchu dosáhl až houslovým koncertem F-moll, který uvedl v Paříži roku 1874 Pablo de Sarasate. Skladatelovu slávu završila španělská symfonie pro housle a orchestr. Lalo měl dar výrazné melodické invence, smysl pro dramatičnost a odvážnou barevnost. Některé jeho kompozice odrážejí kultivovaný pařížský styl poloviny 19. století, jiné skladatele naopak charakterizují jako ryzího romantika s citem pro divadelní prvky. Nikde to není patrnější než v Lalově koncertu D-moll pro violončelo a orchestr, jednom z nejvýraznějších děl violončelového repertoáru. Skladatel jej vytvořil v roce 1876 ve spolupráci s belgickým violončelistou Adolfem Fischerem. Dílo mělo premiéru o rok později ve Fischerově provedení. Koncert pro violončelo a orchestr D-moll opus 35 Eduarda Lala teď hrají Sol Gabetta a symfonický orchestr rozhlasu jihozápadního Německa, který řídí Pierre Bleuze.

0: Olga Better ist hier unsere Solistin gewesen in Édouard Lalos Konzert für Violoncello und Orchester D-Moll. Das SWR-Symphonieorchester spielt heute unter der Leitung von Pierre Bleus. Wir senden live aus der Stuttgarter Liederhalle in SWR Kultur im Radio und im Videostream.
1: Olga Better, jedna z nejvyhledávanějších violončelistek současnosti a symfonický orchestr rozhlasu jeho západního Německa, který řídil Pierre Bleus, byly interprety koncertu pro violončelo a orchestr D-moll Eduarda Lala. Hector Berlioz je prvním velkým symfonikem období romantismu. Ve své orchestrální tvorbě navázal na odkaz Ludwiga van Beethovena, ale originálním způsobem. Jeho propojení hudby s mimohudebním obsahem díla směřuje k formě programní hudby a symfonické básně. Jeho hudba se vyznačuje bohatými harmoniemi, instrumentačním mistrovstvím s plným barvitým orchestrálním zvukem. Hector Berlioz se měl stejně jako jeho otec stát lékařem, převážel ale jeho zájem o hudbu, které se s velkým zaujetím věnoval. Na pařížské konzervatoři se stal žákem Jeana François Lisièra a také našeho Antonína Reichy. Po několika neúspěšných pokusech získal prestižní římskou cenu, která umožňovala francouzským studentům uměleckých oborů dlouhodobý tvůrčí pobyt v paláci Mancini v Římě a byla i jakýmsi oficiálním ohodnocením. Ve svých 27 letech zkomponoval Hector Berlioz první velké orchestrální dílo, fantastickou symfonii s podtitulem Epizoda ze života umělce, která se stala jeho nejslavnějším opusem a zařadila se mezi reprezentativní díla symfonického repertoáru. Inspirací byl skladatelův vztah k irské herečce Arie Smithson, kterou poprvé viděl v divadle Odon v Paříži a okouzlila jej v shakespearovských rolích. Ačkoliv zpočátku nezdílela Berliozovi city, stala se později jeho první ženou a matkou jediného syna. Obsah díla s inspirací nešťastné lásce je typicky romantický. Senzitivní mladý umělec, trýzněn láskou a unavený životem, sáhne po dávce opia. V halucinacích se mu zjevují přeludy, vzpomínky, pociťuje zážitky milostného štěstí i zoufalství. S nové věmy se skladateli mění v hudební obrazy a hudební myšlenky. Mladý skladatel měl snahu experimentovat a vymanit se z tradičního pojetí i v oblasti obsahu a formy s ustáleným čtyřvětým rozvrhem symfonie. Fantastická symfonie má 5 vět, které nesou programní názvy. Obsah líčí dramatické vize, ústřední téma pochází celým dílem. První věta má název Sny, vášně, je vyjádřením stavu hrdiny, kterému se v opiovém opojení zjevují momenty plamenné lásky střídané stavy těžkomyslnosti, vášnivého vypětí, tíživé nejistoty i žárlivosti. Ve druhé větě Ples valčík se umělec setkává se svojí zbožňovanou na plese, uprostřed plesové nádhery se mu vynořuje a opět mizí ve víru tanečníků. Třetí věta Scéna na venkově stvárňuje idylu letního večera v hornaté krajině. Ticho ruší jen šumění stromů a zvuk pastýřských šalmají. Klid a mír v umělcově duši přeruší vzpomínka na onu milovanou. Umělcovo nitro se bolestně sevře a opět se objeví záblesk podezíravé žárlivosti. Ozve se ale znovu šalmaj, provázející západ slunce před blížící se bouří. Převládne osamělé ticho a sklidněná nálada večera. Čtvrtá věta je nazvaná Pochod na popraviště. Ve snovém přeludu se umělci zdálo, že svou nevěrnou milenku zabil. Je odsouzen k smrti a veden na popraviště. Pochod vyvolává představu spektakulárního obrazu odsouzencovy cesty na popraviště za přihlížení rozběsněného davu. Temné i svítivé barvy navozují představu dunivého kroku stráží a dusné atmosféry provázející poslední okamžiky odsouzencova života. Závěrečná pátá věta má název Sabat čarodějnic, je divokým nočním rejem čarodějnic, které pořádají pekelnou slavnost nad rakví umělce. V jejich kruhu se opět objeví zrádná milenka, provázená fragmentem charakteristického motivu, ale v deformované podobě a ostrém zvuku klarinetu. Okamžik vyznívá jako tragická karikatura hudebního motivu i ústřední postavy. Zazní hlas zvonů a chorál Dies Irae v pokřivené parodii. Hudba navozuje představu fantasticky hrůzné situace, obludného bakanále s nevázaným tanečním běsněním divých žen a jejich příšerným průvodem kolem umělcovy mrtvoly. Burleskní parodii korunuje zvuk umíráčku. Tolik obsah fantastické symfonie, kterou Hector Berlioz věnoval caru Mikuláši I. Dílo bylo poprvé provedeno v prosinci roku 1830 v Paříži a jeho přijetí bylo rozporuplné. Symfonie se ale brzy dočkala dalších provedení i kladného přijetí. Platí za mimořádné dílo romantického symfonického repertoáru a stala se exkluzivním titulem koncertních programů. Fantastická symfonie opus 14 Hectora Berlioze teď zazní v záznamu provedení Symfonického orchestru rozhlasu Jihozápadního Německa, který řídí Pierre Blaise.

0: Live aus der Stuttgarter Liederhalle, Hector Berlioz, Symphonie Fantastique, Episode de la vie d'un artiste, Episode aus dem Leben eines Künstlers, Opus 14. Gespielt hat das SWR-Symphonieorchester, heute unter der Leitung von Pierre Bleus.
1: V provedení symfonického orchestru rozhlasu jeho západního Německa, který řídil Pierre Bleus, dozněla fantastická symfonie Hectora Berlioze. Vysílali jsme záznam koncertu, který se konal posledního října minulého roku v Liederhalle ve Stuttgartu. Tím končí i první část dnešního večera věnovaná nahrávkám členských rozhlasů Evropské vysílací unie. Ve druhé části večera uvedeme záznam koncertu z Barcelony se symfoniemi číslo 6 a 5 Ludvíka van Beethovena.
2: Český rozhlas D-dur.
1: Čas, který nás dělí od začátku vysílání dalšího symfonického koncertu, vyplní teď na stanici Český rozhlas D-dur komorní hudba. Sonáta pro klavír Cecil Chaminade zazní v provedení Daniel Laval.

0: Hezký pozdní večer, milí posluchači. Vítejte k poslechu dalšího koncertu z programové nabídky Eurorádia. V následujícím čase vám nabídeme záznam z produkce katalánského rozhlasu. Koncert se konal koncem října minulého roku v Paláci katalánské hudby v Barceloně. Na koncertě vystoupil hostující orchestr z Paříže, orchestr Champs-Élysées. Je to hudební těleso, které zahájilo svoji činnost roku 1991 a věnuje se takzvané historicky poučené interpretaci. Jeho členové hrají na dobové nástroje. V čele orchestru stál ten večer jeho spoluzakladatel, belgický dirigent Philippe Hervéche, který je spjatý s orchestrem dosud. Za zásluhy o francouzskou kulturu mu byl v roce 2003 udělen titul Rytíř České legie. V programu večera zazněly Beethovenovy symfonie číslo 6 a 5. Pro koncert zvolil dirigent stejný program, jaký zazněl 22. prosince roku 1808 v divadle na Vídeňce, kde zazněly premiéry hned dvou nových Beethovenových symfonií, pastorální číslo 6 a osudové číslo 5. Komplet 9 dokončených symfonií, které po sobě Ludwig van Beethoven zanechal jako zcela výjimečný odkaz následujícím generacím, představuje nepochybně jeden z nejvýznamnějších milníků hudebních dějin vůbec. Snad právě díky tomu, že každý symfonik, který po Beethovenovi přišel, se musel se vzorem velikána nějakým způsobem vyrovnat, se symfonickému žánru otevřely široké možnosti dalšího rozvoje. Svoji symfonii číslo 6 F-dur pastorální Beethoven označil jako symfonia pastorala a každé z jejich 5 vět dal konkrétní název. V dobovém programovém sešitu k provedení symfonie stojí vzpomínka na život na venkově. Inspirace je reflexí vnitřního vztahu skladatele k přírodě. Tereze Malfatyové Beethoven napsal, žádný člověk nemůže milovat život na venkově tak jako já. Nedávají přece člověku lesy, stromy, skály, ozvěnu, jakou očekává. Toto spojení s přírodou nebylo v jeho případě útěkem od společenské skutečnosti, ale příležitostí nalézt sebe sama i tvůrčí sílu osvobozenou od konvencí. Musím se v neskažené přírodě opět zastavit a očistit moji duši, nechal se slyšet Beethoven. V tomto postoji lze nalézt určitou návaznost a reakci na osudovost předchozí 5. symfonie. Beethoven překonává způsob líčení přírody, který byl charakteristický pro předchozí tvorbu. Jeho pastorální tematika neměla být vyjádřena jen hudebně tónomalbou, jde především o líčení nálad, pocitů, ale i výjevů při vzpomínkách na venkovský pobyt prostředky symfonické hudby. Symfonie číslo 6 F-dur, zvaná pastorální Ludwiga van Beethovena, teď v provedení orchestru de Champs-Élysées řídí Philippe Hervéche.
1: Amb el seu frac negre saluda el concertino de la formació i el veiem pujar al podi. Saluda el públic.

0: Aplaudiments entusiastes per l'orquestra dels Camps Elisis i el seu director, el mestre belga Philippe Kerrevey.
1: Dozněla symfonie číslo 6 F-dur pastorálně Ludvíka van Beethovena. Interprety byly orchestr Champs-Élysées s dirigentem Philippem Kerrevechem. Na stanici D-dur posloucháte záznam loňského říjnového koncertu v Paláci hudby v Barceloně. Inspiračním podnětem Beethovenovy páté symfonie, která získala přízvisko Osudová, je odvěká touha člověka být pánem vlastního osudu. Beethoven to vyjádřil po svém, drsně a přiléhavě. Chci uchopit osud za chřtán, nesmí nade mnou zcela zvítězit. V tomto směru má Osudová symfonie silně autobiografické rysy, je však současně i odrazem vzrušené doby svého vzniku. Beethoven sledoval s živým zájmem a s neskrývanými sympatiemi francouzskou revoluci a prožíval intenzivně vzrušující události napoleonských válek jako velkolepého zápasu mezi dobrem a zlem, který se před jeho očima odehrával na bojištích Evropy. Silná osobní angažovanost jeho hudby ostatně stále fascinuje posluchače, stejně jako uchvátila Johanna Wolfganga Goethe. I Roberta Schumana, který již před 150 lety věděl a řekl, že tato symfonie bude znít ještě po staletích, a určitě tak dlouho, dokud bude existovat hudba. Skladba vybudovaná z jediného výrazného motivu plyne tak přirozeně a logicky, že vůbec nedává tušit úsporný tvůrčí zápas, který autor při kompozici svedl. První náčetky k dílu se objevují již mezi skicami k Eroice v roce 1800, ale pátá symfonie byla dokončena až v roce 1808. Mezitím Beethoven prožil těžkou osobní krizi a byl postižen osudovou ztrátou sluchu. A tak není divu, že on sám chápal hlavní motiv díla jako bušení osudu na bránu. Vžitý název Osudová je tedy do značné míry autentický a hudba také nikoho nenechá na pochybách, že se zde řeší závažný konflikt jednotlivce s osudem. Jemuž umělec čelí s hrdě vztyčenou hlavou. Symfonie číslo 5 C-moll, zvaná Osudová Ludvíka van Beethovena v provedení orchestru do Champs-Élysées, který řídí Philippe Kerrevech.
0: I ara sí que els aplaudiments són per rebre Philippe Kerrevech. Puja al podi amb la seva partitura, saluda al públic. I ara sí, doncs, ens preparem per gaudir d'aquesta cinquena sinfonia de Ludwig van Beethoven.

0: Aplaudiments i bravi per l'orquestra dels Camps Elisis.
1: V provedení orchestru do Champs-Élysées, který řídil Filip Hereweche, dozněla symfonie číslo 5 C-moll, zvaná Osudová Ludvíka van Beethovena. Vysílali jsme záznam koncertu, který se konal koncem října minulého roku v Paláci katalánské hudby v Barceloně. Minuty zbývající do dnešní půlnoci vyplňte na stanici Český rozhlas D-dur vokální hudba. Zazní německé motety opus 62 Richarda Strausse pro smíšen sbor a solové hlasy. Zpívají Jessica Cash soprán, Jean de Perli mezzo soprán, Wynford Evans tenor, Stephen Varsley bass a Shitsu v komorní sbor Londýn. Řídí Roger Norrington.

Dozněly německé motety pro smíšen sbor a solové hlasy Richarda Strause. Zpívali Jessica Cash, Jean Templey, Winford Evans, Stephen Warkoe a Šicův sbor Londýn. Řídil Roger Norrington. Milí posluchači, to byl závěr středečního večerního programového bloku, ve kterém mají na stanici Český rozhlas D-dur obvykle své místo záznamy symfonických koncertů. Tentokrát jsme vybrali z fondů mezinárodní výměny hudebních programů Evropské vysílací unie záznamy z produkce rozhlasu jihozápadního Německa a katalánského rozhlasu. Vysílání připravili zvukový mistr Ladislav Čurda a Dagmar Henžlíková, která se s vámi od mikrofonu loučí s přáním příjemného pozdního času.

umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Začíná nedělní operní odpoledne a jeho program je věnován slavnému výročí. Před dvěma dny uběhlo jubileum 240 let od premiéry opery Figarova svatba Wolfganga Amadea Mozarta. Premiéra se udála 1. května 1786 ve Dvorním divadle v Burgtheatru ve Vídni. Operu vás bude provázet Rafael Brom. Figarova svatba v originále Le nozze di Figaro je název komické opery, kterou Wolfgang Amadeus Mozart komponoval na libretto Lorenza da Ponte. Ten pro scénické potřeby vhodně upravil politicky výbušný text divadelní hry, kterou v roce 1778 napsal Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Nese název Šílený den aneb Figarova svatba. V originále La folle journée ou le mariage de Figaro. Figarova svatba je opera buffa, tedy komická, o čtyřech dějstvích. A její děj se odehrává v 17. století na venkovském panství Aguas Frescas, hraběte Almavivy, 3 míle od Sevilly ve Španělsku. Má 10 postav, které v naší nahrávce zpívají. Tedy Figaro, osobní komorník hraběte Gerrit Evans, basbariton. Hrabě Almaviva Gabriel Bajke, bariton. Hraběnka Rosina Almaviva Elizabeth Söderström, soprán. Zuzana, služebná hraběnky Rary Grist, soprán. Cherubín, hraběcí páže Teresa Bergansa, mezzosoprán. Marcelina, hospodyně doktora Bartola Annelies Burmeister, alt. Bartolo, lékař ze Sevilly a také právník Michael Lengen, bas. Basilio, učitel hudby Werner Holweg, tenor. Don Curcio, soudce Willy Brockmay, tenor. Antonio, hraběcí zahradník Astrid Zuzany, Clifford Grant, bas. Barbarina, dcera Antonia a sestřenice Zuzany, Margaret Price. 2 dívky, Teresa Cahill, soprán, a Kirite Kanava, soprán. Dále zpívá sbor Johna Oldise, sbormistr John Oldis. Hraje Nová filharmonie a Henry Smith, čembalo. Řídí Otto Klemperer. Nahrávka vznikla v lednu roku 1970 ve studiu číslo 1 na Abbey Road v Londýně. Vydala ji společnost EMI v roce 1971. Obsah opery Figarova svatba líčí jediný den šílenství. V paláci hraběty Almavivy doktor Bartolo se snaží pomstit Figarovi za to, že mu zmařil plány oženit se s Rosinou. A hrabě Almaviva se z romantického tenoristy proměnil v intrikánského, tyranského a sukničkářského baritonistu. Figara z děčnosti povýšil za nejvyššího ze svého služebnictva, ale teď chce uplatnit právo feudálního pána spát se svou služebnou v její svatební noc. A to je právě Figarova nastávající nevěsta Zuzana, která je služebnou hraběnky. Figaro, Zuzana a hraběnka se spiknou, aby odhalili intriky hraběte. Ten se snaží Figara přinutit splnit slib manželství se ženou ve věku jeho matky. Nakonec se ukáže, že zaslíbená dáma je opravdu jeho matka. Díky chytrým manipulacím Zuzany a hraběnky se Figaro a Zuzana konečně mohou vzít. Tady je obsah prvního dějství opery, která se odehrává v částečně zařízeném pokoji s židlí uprostřed. Figaro s radostí míří prostor, kam se vejde svatební postel, zatímco si Zuzana před zrcadlem zkouší svatební čepec. Figaro je s novým pokojem docela spokojený, Zuzana mnohem méně. Trápí ji jeho blízkost k hraběcím komnatám. Zdá se, že pán plánuje uplatnit své feudální právo, spát se svou služebnou jako první v její svatební noc. Hrabě sice toto právo nechal zrušit, když se oženil s Rosinou, ale teď ho chce obnovit. Hraběnčin zvonek volá Zuzanu a ta odspěchá. Figaro se rozhodne hraběte přechytračit a také odchází. Pak stoupí doktor Bartolo s Marcelinou, svou bývalou hospodyní. Figaro si od ní před časem půjčil hodně peněz a slíbil, že si ji vezme, pokud nesplatí dluh v dohodnutém termínu. Čas se naplnil a Marcelina hodlá vynutit si daný slib žalobou. Bartolo, který se Figarovi touží pomstit za to, že překazil jeho námluvy s Rozinou, Figaro zprostředkoval její sňatek s hrabětem, jak se stalo v libretu Lazebníka Sevilského. Nabídl se, že bude Marcelinu zastupovat pro bono, tedy dobrovolně a bez úplaty. Bartolo odchází, Zuzana se vrací a s Marcelinou si vyměňují velmi zdvořile pronesené sarkastické urážky. Zuzana získá navrch tím, že blahopřeje své soupeřce k jejímu úctyhodnému věku a ta v zuřivosti odchází. K osamělé Zuzaně přichází pro pomoc páže Cherubín. Popíše svou zamilovanost do všech žen, zejména do své krásné kmotry, hraběnky, a žádá Zuzanu, aby se za něj u hraběte přimluvila. Zdá se, že ten se na něho zlobí, přistihl ho u Barberiny a chystá se ho potrestat. Náhle vstoupí hrabě, Cherubín se schová za židli a hrabě přemlouvá Zuzanu ke schůzce. Jeho pletky přeruší příchod učitele hudby Bazília. Hrabě nechce být přistižen a schová se také za židli, odkud Cherubín včas unikne na židli, kde ho zakrývají odložené dámské šaty. Když začne Bazílio vyprávět o Cherubinově náklonosti k hraběnce, hrabě rozlobeně vystoupí z úkrytu, znevažuje jeho flirtování a popisuje, jak ho přistihl s Barbarinou. Když pozvihne lem šatu na židli, aby předvedl, jak to bylo, odhalí Cherubina. Hrabě zuří, ale ví, že páže zaslechlo jeho návrhy k Zuzaně, což musí před hraběnkou utajit. Cherubina nakonec zachrání vstup rolníků z hraběcího panství, které lstivý Figaro přivedl, aby všichni oslavili hraběte za osvícenost a zrušení feudálních obyčejů a zároveň žádá, aby provedl obřad svatby smluvené na tento den. Hrabě chce využít Marcelini na nároku a rozhodne se svatbu odložit. Pak odpouští pážeti, ale s okamžitou platností ho posílá do svého regimentu k vojenské službě. Figaro dává pážeti posměšné rady v árii Non più andrai, už žádné poletování zamilovaný motýle. Tady je první jednání opery Figarova svatba Wolfganga Amadea Mozarta.

To bylo první jednání opery Figarova svatba Wolfganga Amada Mozarta. Druhé dějství se odehrává v pokoji hraběnky, která naříká nad nevěrou svého manžela. Vchází Zuzana, aby hraběnku připravila na den. Pak Figaro, který se snaží vrátit hraběte do náruče hraběnky, aby nechal Zuzanu na pokoji a umožnil jejich svatbu. Vymyslí dost komplikovaný plán. Zuzana si má smluvit schůzku s hrabětem na večer v zahradě, kam má místo ní přijít cherubín převlečený do ženských šatů. Zároveň se o této schůzce má dozvědět i hraběnka. Figaro hraběnce dále radí, aby si nechala cherubína. Ten by se měl obléknout jako dívka a nalákat hraběte na schůzku, kde by mohl být odhalen. Pak odejde a Zuzana naléhá, aby cherubín zaspíval píseň, kterou napsal pro hraběnku. Dámy, které víte, co je láska. Poté si hraběnka všimne, že hrabě tak spěchal, že zapomněl potvrdit dokument pečetním prstenem. Pak nastane proměna. Zuzana přestrojuje cherubína a když odejde z místnosti, aby přinesla šaty, jeho plášti vezme sebou, hraběnka a cherubín uslyší hraběte přicházet. Cherubín se rychle schová ve skříni a zamkne dveře. Hrabě uslyší ze skříně šramot a dozví se, že si tam Zuzana zkouší svatební šaty. Ta se ale objeví, rychle pochopí proměnu a schová se. Hrabě na ní křičí skrze dveře skříně, odchází pro nářadí k vypáčení dveří a zamkne všechny dveře ložnic, odchází s hraběnkou. Cherubín a Zuzana se vynoří ze svých úkrytů a cherubín vyskočí oknem do zahrady. Zuzana poté zaujme jeho místo ve skříni. Hraběcí pár se vrací. Hraběnka se přiznává, že ve skříni je cherubín a hrabě tasí meč a slibuje, že ho na místě zabije, když najednou ze skříně vystoupí Zuzana. Hraběnka obrátí a říká, že jen zkoušela důvěru hraběte. Zahanben vlastní žárlivostí hrabě prosí o odpuštění. Pak se objeví zápletka s anonymním dopisem, dorazí Figaro, chce zahájit svatební veselí, načež přichází zahradník Antonio se stížností, že muž, co vyskočil z okna, mu pošlapal karafiáty. Myslí si, že to byl cherubín, ale Figaro tvrdí, že to byl on. A Zuzana s hraběnkou se snaží zdiskreditovat Antonia, ale ten předkládá papír, který podle něj uprchlík upustil. Hrabě nařídí Figarovi, aby dokázal, že je skokanem, ale Zuzana a hraběnka dokážou napovídat tak, že Figaro dokument, kterým je cherubínovo povolání k armádě, identifikuje ve svůj prospěch. Pak ale vstupují Marcelina, Bartolo a Basilio, kteří Figara obviní a požadují, aby dodržel svou smlouvu o sňatku s Marcelinou. Hrabě s radostí odkládá svatbu, aby obvinění vyšetřil. Začíná druhé jednání opery Figarova svatba Wolfganga Amada Mozarta.

poc'anzi può darsi di peggio, che di un uom sia mia città giù,

0: Slyšeli jste druhé jednání opery Figarova svatba Wolfganga Amada Mozarta. Třetí jednání přináší pro hraběte matoucí situaci. Na naléhání hraběnky vstoupí Zuzana a falešně slíbí, že se s hrabětem setká pozdě večer v zahradě. Když odchází, hrabě zaslechne, jak Figarovi říká, že už vyhrál případ. Uvědomí si, že byl podveden a rozhodne se Figara potrestat tím, že ho donutí vzít si Marcelinu. V nastalém vyšetřování vyjde najevo, že Figaro je vlastně Raffaello, dávný ztracený nemanželský syn Bartola a Marceliny. Odehrává se dojemná scéna usmíření. Pak přichází Zuzana s penězi, kterými splatí dluh Marcelině. Ale popletená všeobecnou oslavou vrazí Figarovi políček, ale Marcelina vše vysvětlí. Bartolo souhlasí, že se ten večer ožení s Marcelinou ve dvojité svatbě. Když všichni odejdou, Barbarina pozve Cherubina zpátky do svého domu, aby ho mohli převléknout za dívku. Hraběnka sama přemýšlí o ztrátě svého štěstí. Mezitím Antonio prozradí hraběti, že Cherubin není v Sevillě, ale v jeho domě. Zuzana vysvětlí své paní plán, jak chytit hraběte do pasti. Hraběnka jí nadiktuje milostný dopis, který zve k setkání té noci pod Borovicemi. Dopis nařizuje hraběti, aby vrátil jehlici, kterou je dopis zapečetěn. Přijíždí sbor mladých rolníků, mezi nimiž je Cherubín, převlečený za dívku, aby hraběnce zaspíval serenádu. Hrabě dorazí s Antoniem a když objeví páže, rozuří se. Jeho hněv rychle rozptýlí Barbarina, která veřejně vzpomene, že jí kdysi nabídl cokoliv, co si bude přát, výměnou za určité laskavosti a požádá Cherubina o ruku. Hrabě zcela zahanbený ho přijme zpět. Zuzana doručuje hraběti svůj dopis. Figaro se dozvídá o plánované schůzce hraběte se Zuzanou a žárlí, protože netuší, že za vším stojí Zuzanina domluva s hraběnkou. Tady je třetí dějství opery Figarova svatba Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo, la cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa, un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice serco adesso, non so cosa pensare. Potrebbe forse qualcuno dei miei vassalli, ma simil razza è comune d'ardir, ma la contessa a che un dubbio l'offende. Ella rispetta troppo se stessa e l'onor mio, l'onore, dove diammi la posto umano errore?
2: Di affaticare, digli che ti attende in giardino.
1: Saprò se Cherubino era giunto a Siviglia, a tal oggetto mandato Basilio.
2: O cielo, e Figaro, a lui non dai dir nulla. Voglio andarci un medesima.
1: Avanti sera dovrebbe ritornare.
2: Oddio, non oso. Pensa che in tua mano il mio riposo.
1: E Susanna, chissà che l'ha tradito, abbia il segreto mio, o sia parlato lì fu sposare la vecchia.
2: Marcellina, signore.
1: Cosa bramate?
2: Mi par che siete in collera.
1: Volete qualche cosa?
2: Signor, la vostra sposa ha i soliti vapori e vi chiede il vasetto degli odori.
1: Prendete!
2: Or bel riporto!
1: E no, potete ritenerlo per voi.
2: Per me, questi non son mali da donne triviali.
1: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo.
2: Pagando Marcellina con la dote che voi mi promette.
1: Io vi promisi quando
2: crede ad averlo inteso.
1: Sì, se voluto aveste in tempo.